Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Hit Radio Zlín.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si co.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa vyrábí stále více šetrné elektřiny. V prvním čtvrtletí pocházelo z obnovitelných zdrojů už téměř 46% elektřiny vyrobené v Evropské unii. Podíl zelené energie tak meziročně opět vzrostl. Lídrem je Dánsko, které většinu elektřiny vyrábí právě z obnovitelných zdrojů. Na opačném konci žebříčku skončilo Česko, které je v Evropské unii poslední. Ebola v Kongu dál nabírá na síle, počet potvrzených případů už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Epidemie se během 7 týdnů rozšířila do 3 provincií na severovýchodě země. Úřady se navíc obávají, že nákaza pronikne i do dalších oblastí a za hranice státu. Pro variantu viru, která epidemii způsobila, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Američané jsou v 8. finále světového šampionátu. Domácí výběr porazil Bosnu a Hercegovinu 2-0 a postoupil mezi 16 nejlepších týmů. Spojené státy vyhrály zápas play-off mistrovství světa teprve podruhé ve své historii. Do další fáze turnaje tak postoupily všechny 3 pořadatelské země USA, Kanada i Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Řidiči jedoucí po frekventované silnici 1/50 přes Buchlovské hory spojující Brno a Uherské Hradiště by měli sundat nohu z plynu. Na několika místech tam totiž začalo v ostrém provozu fungovat úsekové měření. Radary jsou na 3 místech, konkrétně od Bystra Tramp po odbočku na hrad Buchlov, od hradu Buchlov po Staré Hutě a odsud k odbočce na Stůpavu. Dnešní obloha bude zpočátku zatažená, později se ale zase začne vyjasňovat. Teploty naměříme mezi 23 až 26 stupně Celsia.
5: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
6: Dobré ráno, krásné ráno. S vámi tady Lea a David, startujeme další den společně na Hit Radio, čtvrteční snídaně šampionů s datem 2. července. Tak jestli už máte kafe v ruce, gratulace veliká, jste oficiálně připraveni fungovat. A jestli ho ještě nemáte, tak držíme palce, protože dnešní ráno bude možná trošku na vlastní pohon. Čeká vás dobrá nálada, vaše oblíbená muzika, trošku smíchu a taky my dva, kteří se budeme snažit probudit nejen vás, ale občas i sami sebe. It's my life, Bon Jovi, a startujeme právě teď. Hezké ráno.
2: Hit Radio Zlín.

0: Poetika, zkouším žít. 6 hodin, 10 minutek, aktuální čas, posloucháte Hit Radio, čtvrteční snídaní šampionů. Hezké dobré ráno vám přeje Lea a David. No a my se hned takhle z rána společně mrkneme na fotbal a schválně, co si o tom myslíte. Protože Argentina zakázala vstup na mistrovství světa ve fotbale 13 tisícům mužů, kteří neplatí alimenty.
1: No tak prostě zákon, když... Pokud ty nestačí, musíš šáhnout na to, co muži opravdu mají rádi, na čem jim záleží.
0: Je to tak, prý pokud se neumí postarat o své závazky a nemají prostě na šampionátu absolutně co dělat, já si myslím, že je to správně, protože jak jim nejvíce ublížit? Tím, co mají rádi a tím, co milují.
1: Přesně tak, prostě šáhneš jim na fotbal.
0: Přesně tak, fotbal je výsada, ne lidské právo, takže pokud mají na pivo letenku, ale jejich dítě nemá kroužky, no, tak prostě zakázat fotbal, takhle to tam funguje. Takže dámy, kolikrát jste třeba slyšeli výmluvu, teď nemám, pošlu ti to příští měsíc, a pak jste ho viděli na fotkách z drahé chaty, nebo s novým autem, nebo někde na dovči. Dejte klidně vědět a my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Bob Sinclair, ale ještě teď Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hezké dobré ráno.

0: Krásné dobré ráno, takhle chutná léto ze čtvrteční snídaně šampionu, typický letní song, opalovačky, koupačky, slíkačky, Bob Sinclair. Ale my se pojďme podívat, čím je dnešní den výjimečný. Dnes totiž slaví svátek, pozor na video, všichni emřáci, ufouni, E.T., no, Michal David, Marťani a ta neskutečně otravná zelená potvora z toho internetového obchodu, protože dnes je světový den UFO.
1: Aha, tak no. Já k tomu nemám co říct, protože jsem ještě žádný neviděl.
0: Já teda taky ne, kromě toho E.T. volá domů. Každopádně, jestli nějakého znáte, tak mu koukejte dneska potřást chapadlem, tykadlem, žlázou, nebo prostě nějakým výčnělkem, kterým se dá potřást. A nás by zajímalo, jestli naši posluchači věří, jestli jsme ve vesmíru sami, anebo ne.
1: Skválně nám dejte vědět.
0: 777-937-777, co si myslíš ty?
1: No, já si myslím, že jsme sami.
0: Jo? Já tak
1: nebo aspoň to doufám, teda popravdě.
0: Hele, to se dozvíme, uvidíme, jak jsou na tom naši posluchači. Teď se mrkneme na cesty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Tahitské léto v Aquapalace z Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Dobré od Frýdku Místku bouralo osobní auto s autobusem, projedete s omezením. A na příjezdu do Pavlovic u Přerova od Bezuchova bouralo osobní auto, i tady počítejte s omezením.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Legendary čtvrteční snídaně šampionu, hezké dobré ráno a taky ten správný čas dát si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíčková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. V Biláně ukradli z luxusní restaurace vína za téměř 7 milionů korun. Dvojice zlodějů, převlečená za stavební dělníky, vtrhla do podniku a během necelých 3 minut odnesla 19 lahví vzácného burgundského vína. Policie teď pátrá po pachateli i cenném lupu. Jubilejní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech odstartuje velkolepá dronová show. Festival láká i na širší červený koberec před hotelem Thermal. Ceny vstupenek zůstávají stejné jako loni. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun.
0: A taky tam přijede jedna z hlavních hvězd.
2: No tak to mě zajímá.
0: Moje maličkost.
2: Nekecej.
0: Já tam jedu poprvý zpívat, což Aha. je vlastně skvělý, krásná příležitost, ale taky se projdu pomole na jedné z největších přehlídek, která bude v neděli od 17 hodin a já, která nenosí podpatky a která má ženské tvary, jdu módní přehlídku.
2: No tak jestli doteď nebyl důvod tam vyrazit, tak teď už určitě je.
0: Tohle bude nezapomenutelné. Hezké ráno.

0: Činnasky, selhání, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, léto v plném proudu. Většina z nás v režimu offline, užívání si prázdnin, dovolených. Tak co byste, kamarádi, řekli tomu, že byste s námi lovili moderní bobříky? Davide, pamatuješ třeba, jak se na táborech lovili bobříky hladu, mlčení a tak dále?
1: No jasná věc, tak jsem právě zvědavej, co moderního máme pro naše posluchače teď my.
0: No totiž dneska frčí úplně jiné zkoušky sebeovládání. Zkusit si třeba offline bobříka, nebo bobříka pomalého hladu, to znamená týden bez fast foodu, žádný hranolky, žádný hambáče, křidílka a podobně, a nebo třeba co bobřík bez mobilu.
1: To jsou teda náročnější bobříky, než si je teda pamatuju z dětství.
0: Tam to bylo jednoduchý, že? Já bych třeba se to strašně ráda naučila a chtěla bych mít bobříka bez sociálních sítí.
1: Tak schválně, můžeš si dát výzvu pro příští týden.
0: Dám si takovou challenge, to si pak povíme. A jakýho bobříka byste si dali vy, popřemýšlejte, klidně nám o tom dejte vědět. My se mrkneme na cesty a dáme si další skvělou muziku. Hezké dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě.
12: Na jednom místě.
11: Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Šumperka ve směru od Bratrušova probíhá odstraňování stromu ležícího na silnici. Místo je dočasně neprůjezdné. A v Přílepech bourala dvě osobní auta s divočákem. Počítejte tam s omezením.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Dobré ráno. Čtvrteční snídaně šampionů s vámi Lea s Davidem. Co byste řekli, kamarádi, takové příjemné, osvobozující terapii venkem? Protože přesně tohle tady pro vás teď máme. Naše Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali vám všem takzvanou terapii venkem, vy už to určitě znáte. Tak my po vás chceme, abyste nám psali takové ty vzpomínky na dobu, kdy jste chodili rádi ven, kdy jste něco prožili, zažili. A tenhle týden chceme po vás historky na téma nejlepší výlet bacha v nejhorším počasí, jo? Což jsou takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. A ty nám píšete na web hitradio.cz stejně tak, jako to udělala Lenka. A dnešní příběh zní: zdolání nejvyššího vrcholu Západních Tater Bystré. Výlet prověřil naši připravenost i vztah. Vystřídalo se tam čtveroročních období, léto na vrcholu vystřídala sněhová vánice, vánici větrná bouře s vysokými srážkami, které rozvodnily neškodný potůček. Ten jsme překonali polonazí za pomoci hozených trekových holí jednoho Slováka, ať nás nestrhne prout a jednoho Poláka. To se nám, koukám, i rýmuje. Vrátit se na vrchol nepřipadalo v úvahu, naštěstí běžně potok rozvodněný nebývá, kameny neklouzaly, pocitově mi ledová voda rvala nechty, kůži zaživa. Po překonání euforie, objímání, moře lásky a vděčnosti, až z toho i pršet přestalo a za zhruba 15 minut našeho odpočinku a pikniku nás dohnal jiný pár. Jejich způsob překonání ledové vody byl epický, svoji partnerku přenesl pán v náručí a obětoval se i s oblečením. Na můj významný pohled o důkazu hrdinství a nehynoucí lásky mi manžel sdělil, že dolů to mají ještě 8 kilometrů a budu mu muset příští 14 dní utírat sople a vařit čaj, že bych o to nestála. Tak přesně takovýhle příběh nám poslala posluchačka Lenka, tak Leni budeme držet palce, protože my vylosujeme zítra někoho z vás a ten dotyčný dostane voucher v hodnotě 7000 korun na for camping na nákup produktů značky Saleva. Tak to se vyplatí, ne? Tak nám pište vaše příběhy, kdo to ještě neudělal, máte jedinečnou možnost www.hitradio.cz a těšíme se na ty vaše historky.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší for camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. Come on, get on up. We're wild and we can be tamed. And we're turning the floor into

0: První společná hodinka za námi, další před námi, mrkneme na zprávy a pokračujeme. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek rozpočtu se dál prohlubuje. Na konci června dosáhl deficit státního rozpočtu 183 miliard korun. To je čtvrtý nejhorší červnový výsledek od vzniku České republiky. Loni byl schodek ve stejnou dobu o zhruba 30 miliard nižší. Státu sice rostly příjmy, výdaje ale stoupaly ještě rychleji. Bouřky napáchaly škody po celém Česku, silný vítr lámal stromy, zatopil některé ulice a komplikoval železniční dopravu. Bez elektřiny se dočasně ocitly desítky tisíc domácností. Odpoledne byly nejnebezpečnější bouřky v Beskydech, na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnici navíc zůstává 5 dětí a 1 dospělý, které na táboře zasáhl blesk. Dovolená autem letos vyjde dráž, miliony Čechů po začátku prázdnin vyrážejí k moři, nejčastěji do Chorvatska a Itálie. Řidiči ale musí počítat s vyššími cenami pohonných hmot. Za zdražením stojí konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ovlivnil ceny ropy na světových trzích. Cesta na jih Evropy tak letos může rodinné rozpočty zatížit víc než v minulých letech. Například v Chorvatsku je nafta o 6 korun dražší. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončilo opravu silnice druhé třídy přes obec Držková na Zlínsku. Stavební práce spojené s dopravním omezením začaly loni v květnu. Dělníci vyměnili konstrukci vozovky a položili nový asfalt. Šířku silnice sjednotili na 7 metrů. Součástí stavby bylo vybudování zastávkových pruhů pro autobusy a obnova dopravního značení. Dnes se očekává zpočátku zatažená obloha. K večeru se ale bude postupně vyjasňovat. Teploměry ukáží okolo 26 stupňů Celsia.
8: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Dobré prázdninové ráno, je pár minutek po 7, venku je léto v plném proudu, někdo už vyráží na dovču, někdo do práce, někdo si právě užívá ten krásný pocit, že vlastně nemusí vůbec do školy, což je skvělý. Tak ať už máte před sebou pracovní den, výlet nebo jen takové to pomalejší letní ráno, tak my jsme rádi, že ho trávíte s námi. S vámi Lea a David, no a máme pro vás porci skvělé muziky, letní pohody, dobré nálady a taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Teď už Jonas Blue, Jack a Rise. Hezké ráno.
1: Hitra.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Tohle se hodně povedlo, to máme rádi. Vy to rádi posloucháte, s vámi Hit Radio, snídaně šampionů. Hezké, dobré ráno. A společně teď vyrazíme do St. Louis. Prosím vás, v St. Louis se totiž zbouřili vězni, protože nebyli spokojeni s kvalitou přístupu k Wi-Fi a nedostatečným časem mimo cely.
1: Já jsem byl v šoku, že vůbec mají vězni přístup na internet.
0: Teda. Že jo? Já si taky říkám, pane bože, jako jak se ta doba mění. Protože dřív se ve vězení bojovalo o cigarety nebo o to, kdo má třeba delší vycházku na dvoře.
1: A dneska si vězni budou vybírat vězení podle toho, jak tam je rychle internet. No, tak to jsme to dotáhli.
0: Dneska je to právě o tom stabilním signálu, která je drží v klidu při smyslech, že jo? Je to bizární, ale vlastně možná na druhou stranu bychom to mohli trošku pochopit, protože zkusme si my doma vypnout Wi-Fi na 23 hodin a uvidíme, jak rychle se náš partner, partnerka, my sami začneme bouřit, že jo?
1: Lepší být za mřížema s internetem asi.
0: Pojďme radši k muzice, tady nám to všechno perfektně šlape. Rag & Bone Man anebo Dua Lipa Houdini právě teď. Hezké čtvrteční ráno.

0: posloucháte čtvrteční snídaní šampionů, s vámi Lea. A představte si, že světem se šíří nový trend a jmenuje se bromance, což vlastně znamená, že i striktně heterosexuální muži tráví čas raději se svým chlapským parťákem než s partnerkou. U nás holek je to asi normální, takový běžný, že jo, my jsme takový prostě holčičí, ale jak tak koukám, tak bromance asi letí a frčí, je to nový trend. Přátelský vztah s mužem je údajně naplňuje a žádné ženy, nebo nedej bože, dlouhodobé vztahy s ženami nechtějí a nepotřebují. Zajímavý. Podle mě to budou hlavně takoví ti, kteří pořád ještě bydlí u maminky, co?
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Dobré od Frýdku Místku bouralo osobní auto s autobusem. Projíždějte opatrně. A nehodu máme hlášenou taky na příjezdu do Pavlovic u Přerova od Bezuchova. Počítejte s omezením.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Luis Capaldi Survive, čtvrteční snídaně šampionů Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Ještě předtím, než si dáme rychlou pětku, kam můžete psát, chci soutěžit, je tady ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Naomi Osaka na Wimbledonu zaujala ještě dřív, než odehrála první míček. Japonská tenistka dorazila na kurt v bílém kimonu, kterým zároveň splnila přísný wimbledonský dress code a vzdala hold své kultuře. Její nástup okamžitě vzbudil velkou pozornost fanoušků i médií. Stát letos vybral na daních zhruba 790 miliard korun, meziročně o 5% více. Největším zdrojem příjmu zůstává DPH, které zaznamenalo i největší nárůst v absolutní částce. Přesně před 47 lety představila společnost Sony první Walkman a změnila způsob, jakým lidé poslouchají hudbu. Přenosný přehrávač měl dva sluchátkové výstupy, takže mohli poslouchat dva lidé najednou. Sony přitom původně očekávalo prodej jen 5000 kusů měsíčně, skutečný zájem byl ale 10x vyšší.
0: To je tak nádherná vzpomínka na Walkmany. A když se zeptám svého 15letého syna Niky, víš, co je to Walkman, tak mi tenkrát odpověděl, mami, to je nějaký chodící muž.
2: Jo, ten to takhle překládal. No zajímavostí je, že když my jsme byli malí a poslouchali jsme právě z Walkmanu nebo z Discmanu,
0: ano,
2: tak to byla úplná euforie. Člověk furt poslouchal ty stejné písnička, nebo hrálo se to. A dneska si můžeš vlastně pustit jakoukoliv hudbu světa chceš a už to prostě není takový.
0: Je to tak, mělo to svoje kouzlo, takže já dneska poprosím asi strejdu Google, aby mi našel nějaký bazár, kde si koupím Walkmana.
2: 47 let.
0: Rychlá pětka, chci soutěžit, pište právě teď. Dva vstupeny na Colors čekají na někoho z vás.

0: Dan Barta on my head, hezké dobré ráno, 7:03. Je to rychlá pětka a my jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Na telefonu máme posluchačku Moniku, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Moni, odkud voláme?
1: Momentálně z Ostravy.
0: Prosím tě, stlum si nás tam trošku, ať tě dobře slyšíme. Máme tě s takovou ozvěnou.
1: Jo, už.
0: Teď to bude důležitý při těch odpovědích, protože my tady pro někoho z vás, možná to budeš právě ty, máme 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak jsi připravená, jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Řekni aspoň jedno zvíře, které žije v Austrálii.
1: Žirafa? Koala?
0: Tak, žirafa, koala, Davide, rozhodni. Co uznáme?
3: To asi uznám klidně.
0: Jo, dobře, tak jo. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Při kolika stupních vaří voda?
1: 100 stupňů.
0: Ano, výborně, pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Egyptem?
1: Nil?
0: Ano, výborně.
1: Super.
0: Skvělý, pokračujem.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva je na semaforu pro stůj?
1: Červená.
0: Výborně. A poslední otázka. Moniko, které zvíře nemá chobot?
1: Třeba pes.
0: Je to
1: jo,
0: tvoje. Ty tam máš nějaký fanklub, viď?
1: Ano, pracovní.
0: No tak chceme slyšet tu radost, 2 čtyřdenní vstupenky.
1: Chceme slyšet radost.
0: S kým vyrazíš?
1: Syna
0: vezmeš. Na Colors of Ostrava od Allegro, což je nejznámější nákupní platforma v Polsku. No tak máme radost, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ty vstupenky poslat.
1: A moc děkuju.
0: No není zač, ty jsi byla skvělá, my děkujeme tobě.
1: Děkujem.
0: Měj si krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, nevojte, zítra budeme pro někoho z vás mít další 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak buďte s námi.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, s vámi Lea a David. Hezké dobré ráno. Máme tady příběh, který napsal sám život. Možná citlivější povahy si teď zacpou uši, ty nejcitlivější pak už možná na furt. Protože co se nestalo, jo? V Arkansasu vytáhli klukovi z ucha 10-centimetrovou stonožku.
1: Pane,
0: to nechcete. Prostě mu tam lezl, když spal. A já myslím, že si dneska půjdu koupit asi nějaké klapky na uši, na nos a vůbec na všechny důležité otvory, protože mě opravdu čeká za 14 dní spaní pod širákem na 2 dny. Tak se docela bojím, co mi tam
1: bude. Jsem zvědavý, co vytáhnou z tebe teda.
0: Radši nebudem komentovat.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na nájezdu na D1 v Ostravě na 361. kilometru ve směru na Polsko došlo ke střetu osobního auta s nákladním a na příjezdu do Mohelnice od Moravské Třebové porouchané auto blokuje pravý pruh.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7 hodin 51 minut a na světě je další malý velký genius. Belgický chlapec totiž dokončil už v 8 letech. Slyšíte správně, v 8 letech střední školu, někomu z nás to trvá třeba do 25, co si budem do 30, a po prázdninách nastoupí na univerzitu. Chápeš to, Davide? V 8 letech dokončit střední?
1: No, nedokážu si to dost dobře představit, když si vzpomenu na sebe v 8 letech, tak to ještě teda určitě na střední nebylo. Každopádně podle mě ta střední škola je spíš o tom najít si kamarády na celý život. A jestli on je to má celý takhle v takovém zrychleném režimu, nevím, jestli to je úplně dobře.
0: Co bude dělat potom v pubertě? To už bude myslet na důchod asi. Každopádně jmenuje se Laurent a má podle rodičů IQ 145 a střední školu stihl za 2 roky. A dokonce chlapec se navíc vyjádřil, že jeho oblíbeným předmětem byla matematika.
1: Zajímavý. Tak no. Podle rodičů mám, ale já teda taky mnohem vyšší IQ, než ve skutečnosti mám. Takže tady z tu hodnotu bych úplně nebral vážně. 145.
0: Já znám jenom takový to, jak se říká, máš IQ houpacího koně.
1: Co jsi říkali tobě, jo?
0: Asi jo, když jsem byla malá, proto dělám rádiu. Každopádně, přátelé, hezké dobré ráno, posíláme další skvělou muziku. Tohle rozhodně v našem playlistu nemůže chybět. Je léto, 2. červenec, 4. ráno. Mějte parádní den a díky, že posloucháte.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Vinotéka Double Wine v Lípěu Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na dětské tábory vyrážejí i hygienici. V Libereckém a Královéhradeckém kraji začaly kontroly letních táborů. Zaměří se hlavně na kvalitu stravování, pitnou vodu a celkové hygienické podmínky. Jen v těchto dvou krajích se během prázdnin vystřídá více než 13 000 dětí. Úřady chtějí zajistit, aby prožili léto bezpečně a bez zdravotních komplikací. Ebola v Kongu se šíří alarmujícím tempem. Počet nakažených už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Jen během jediného dne přibyly desítky nových případů i úmrtí. Epidemie se zatím šíří ve třech provinciích, hrozí ale její rozšíření do dalších oblastí. Experti varují, že by mohlo jít o jednu z nejhorších epidemií eboly v historii. Tropické peklo v Česku končí. Po rekordně teplém víkendu dorazila studená fronta, která přinese citelné ochlazení. Teploty se v dalších dnech vrátí na hodnoty běžné pro léto. Přibude také oblačnosti a častější budou přeháňky i déšť. Na začátku příštího týdne se navíc může ještě o něco ochladit. A teď už pojďme do regionu.
6: Řidiči jedoucí po frekventované silnici 1/50 přes Buchlovské hory spojující Brno a Uherské Hradiště by měli sundat nohu z plynu. Na několika místech tam totiž začalo v ostrém provozu fungovat úsekové měření. Radary jsou na třech místech, konkrétně od Bystra Tramp po odbočku na hrad Buchlov, od hradu Buchlov po Staré Hutě a odsud k odbočce na Stůpavu. Dnešní obloha bude zpočátku zatažená, později se ale zase začne vyjasňovat. Teploty naměříme mezi 23 až 26 stupni Celsia.
7: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
8: Hezké dobré ráno, 2 minutky po 8, pokračujeme, nezastavujeme, jedeme dál, před námi spousty skvělých hitů, dobrá nálada, pozitivní energie, je čtvrtek, pro nás pracující je to takový malý pátek, víte co, hoďte dneska práci za hlavu, užívejte si ty pohody, venku příjemně, báječně, léto v plném proudu, k tomu skvělá muzika, co víc si přát, jsme Hit Radio.
0: Hit Radio Zlín.

0: Fotbalové reprezentace. Otázka je, kde najde statečného frajera, který to vezme po propadáku na mistrovství světa a s takovou vlastně pořádně blbou náladou v týmu, že Davide?
1: No je to tak, navíc těch trenérů samozřejmě není úplně neomezené množství. Nabízí se otázka, jestli nejít za nějakým zahraničním trenérem, ale na toho údajně nejsou peníze. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Já si myslím, že možná všichni zkušení trenéři jsou teď zalezlí doma ve sklepě, aby je třeba Fotbalová asociace České republiky nenašla.
1: A naopak, ty, co tomu nejvíc rozumí, jsou v hospodě u piva, že jo?
0: Přesně tak, zvednout tuhle přichoreku z 50 milionářů, to vyžaduje někoho, kdo má prostě charisma i za tři generální manažery, ne?
1: Tak uvidíme, kdo to bude.
0: Tak držíme palce a jdeme hrát další skvělou muziku. Mějte hezký čtvrtek.
2: Here in the moment, just so forever, here to stay.

0: Jaša Austin, hezké dobré ráno, minutku po čtvrt na devět, posloucháte čtvrteční snídaní šampionů s vámi Lea a David. A taky je tu teď informace, která nás bude hodně, ale hodně zajímat. Protože, přátelé, kamarádi, pokud chcete větší výplatu, sexujte alespoň dvakrát týdně.
1: Aha.
0: No fakt. Podle řeckého výzkumu ti, kteří souloží dvakrát až třikrát týdně, tak vydělávají v průměru o 4,5% více než ti, co se milují méně často.
1: Úplně vidím ty pohledy na kolegy, kteří budou víc než my. Říkáte si, že jako je ďábel, jo?
0: Mě teď hlava jako počítá, víš? O kolik vlastně vyděláváme více nebo méně? Prostě jsme prý celkově spokojenější a dokonce podáváme lepší výkony v práci. Tak já bych řekla, že je to možná i takový další téma k zamyšlení pro naše šéfy, aby se nám potom neplížili těmi kanclíky, nepřisypávali do kafe afrodiziaka, anebo rovnou drcenou Viagru.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na aktuální nehodu na nájezdu na dálnici D1 v Ostravě na 361. kilometru ve směru na Polsko. Došlo tady ke střetu osobního auta s nákladním. Naštěstí to odnesly jenom plechy.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Leony Faded Love, ranní update s Davidem právě teď.
1: Ranní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. Donald Trump podle finančního přiznání vydělal v prvním roce po návratu do Bílého domu nejméně 2 miliardy dolarů. To je v přepočtu zhruba 46 miliard korun a výrazně více než o rok dříve, a to především obchodováním s kryptoměnami. Změnu práce letos zvažovala více než čtvrtina zaměstnanců. Hlavním důvodem jsou podle průzkumu peníze. Na nespokojené finanční podmínky si stěžuje více než polovina lidí. Dalšími častými důvody jsou špatná atmosféra na pracovišti a nespokojenost s vedením firmy.
0: Jo, to se asi děje, já to slýchávám i ve svém okolí, ale pokud jde třeba o nás dva, tak poslouchají i naši šéfové, majitelé, kolegové, tak my to tady milujeme, protože rádio je láska.
2: Hele, finančně super, skvělá atmosféra na pracovišti a spokojenost s vedením firmy.
0: Takže prosím vás, pokud nejste spokojení, pojďte dělat k nám do rádia. Troška toho roku. Nirvana právě teď. Mějte hezký čtvrtek a díky, že jste s námi.

0: Ram, pam, pam, hezké dobré ráno, 8 hodin 37 minut s vámi Lea, čtvrteční snídaně šampionů. Představte si, že Česko je 18. na světě v pořadí rozvodovosti. Celkem se u nás rozvede až 45% párů, říkají to jakýsi
1: vědci.
0: Jo, tak kdo ví, jak to je, ale pojďme se tím teda řídit, protože úplně nejhůř vlastně jsou na tom Španělé, takže jsme vlastně docela dopadli ještě dobře. Ve Španělsku se totiž rozpadne 85% manželství, takže to je vlastně dobrý výsledek, protože to znamená, že nadpoloviční většina lidí má pořád svatou trpělivost. Dokonce ve Španělsku, tam se dá vlastně považovat házení kyticí za házení takovou časovou bombou, co si budem, nebo časovanou bombou, ne časovou. Ale ať máme taky hezké story, tak chceme slyšet vaše hezké příběhy. Jak vám to s ex-partnerem po rozvodu hezky klape? Já si myslím, že já jsem toho i takovým ukazem, důkazem, protože my jsme rozvedení asi 14 let, ale jako rodiče našeho syna fungujeme skvěle a myslím si, že nejsem sama, protože i ve svém okolí mám pár přátel, kteří po rozvodu si snad rozumí ještě lépe, ale hlavně po té kamarádské a rodičovské stránce. Tak dejte vědět a my za chvilku budeme mluvit o té největší svatbě tohoto roku, která 100% dobře dopadne. Počkejte si na to. A teď si pojďme hodit trošku bokem doprava, bokem doleva, protože je léto, 2. červenec, opalovačky, koupačky, grilovačky, slíkačky, prostě užívání si toho léta. Kauma, Lambada. Třeba kdybyste chtěli slyšet tyhle songy 90. let, dejte si naše Hit Radio 90, protože já osobně ho miluju. Naladíte přes web nebo aplikaci Radia CZ a taky v dabovém vysílání v autech.

0: na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
4: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
2: V novém zábavném pořadu
3: Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
6: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: A teď ta svatba, o které jsem mluvila. Taylor Swift se nejspíš zítra vdává. Veselkama se má konat v New Yorku v Madison Square Garden a už teď vypadá jako taková velká kombinace Super Bowlu. Met Gala a únikové hry pro novináře, o tom žádná. A protože je to Taylor, tak fanoušci neřeší jen šaty a hosty, ale dokonce analyzují bedny s dekoracemi, barvu koberce a jestli vlastně zrcadlová koule není takový ten odkaz na její nový song. Normální svatba má harmonogram, co si budeme povídat, ale Taylorina svatba je prostě jedno velké veřejné tajemství. Oficiálně, ale nikdo nic neví. Jen to, že nám pozvánka na Hit Radio pořád ještě nepřišla a jsem tak trošku zvědavá, jak nás tam tak narychlo dostanou. Každopádně, jestli se to uskuteční, držíme palce, je to svatba roku, tak ať to vydrží co nejdýl.
1: Hit Radio Zlín.

Zion, Sia, Dusk Till Dawn, Hit Radio a náš společný čas je pomalinku u konce, takže děkuju za veškerou vaši aktivitu, byli jste naprosto skvělí. Zítra zase v 6 hodin ráno na značkách, máme toho pro vás připraveno spousty, pokud možno zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. O zábavu postaráno, o skvělou muziku, pozitivní energii, však už to znáte. Díky za to, že vás máme a zítra čau. Ode mě ještě Topic a taky Teddy Swims a jeho Bad Dreams. Já doufám, že vy budete mít jenom krásné sny. Přejte si něco hezkého, ono se to určitě splní. A hlavně užívejte si toho dnešního dne. A zítra, čau!

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor na menší omezení na dálnici D1, pokud byste jeli z Kroměříže ve směru na Starou Ves, tedy 272. až 259. kilometr, tedy ve směru na Brno naopak, tak tady probíhá momentálně sečení trávy, tedy pomalu jedoucí vozidlo a pomalu to jede také mezi Moravským Pískem a Nedekonicemi, protože tady je silnější provoz. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. V okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku spadlo včera za necelé 2 hodiny při bouřce i kolem 100 litrů vody na metr čtvereční. Hasiči ve Zlínském kraji měli odpoledne kvůli bouřkám na Vsetínsku 31 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu ze sklepů nebo garáží. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartůňková postoupili do 3. kola Wimbledonu. Krejčíková zdolala nasazenou 5 Rusku Andrejevovou a utká se s Bartůňkovou, která porazila krajanku Siniakovou. Muchová uspěla po výhře nad Číňankou Chang Shuai.
5: Fotbalový servis.
8: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým přitom vedl až do 86. minuty o 2 branky. Dále jde i Anglie, která otočila zápas s Kongem a vyhrála 2-1. V osmifinále pak jsou i Spojené státy po výhře 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou. Po Kanadě a Mexiku tak postoupila do osmifinále i 3. pořadatelská země.
9: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Pokud se podíváte na oblohu, je stále zatažená, ale prosvítá tam sluníčko. Během dne máme počítat s tím, že nějaká ta oblačnost bude, ale bude také ubývat. Máme totiž se dočkat nakonec polojasného dne. Teploty příjemné 24 až 27 stupňů a možná někteří závidí východu našemu kraje, který bude mít maximálně 23. Ale pořád, tady máme léto.
5: Hit Radio Zlín.
0: A do toho taky skvělou muziku z Hit Radia Zlín. Hezké dopoledne vám přeje už Filip Bartek. Mám pro vás připravené Linkin Park, Rianu, taky Divoký byl v této hodině a další a další. No a taky informace ze Zlínského kraje, jak to včera vypadalo s těmi bouřkami, už jste slyšeli ve zprávách, a taky si to trošičku probereme. No a máme tady, jak jsem říkal, léto a první dny prázdnin. Taky na to se podíváme. Poslouchejte dál.

Tempo, ten správný beat. Posloucháte Hit Radio Zlín, Bruno Martini a Hear Me Now na Hit Radio Zlín. 9 hodin a 13 minut, hezké dopoledne. Včera na Přerovsku vznikla supercela, chmatáci nemusí být nějak jako nervózní, supercela je meteorologický jev, ne nový druh vězení. Co je důležité vědět, takže supercely, když se o tom jako mluví, že byla tam supercela, proč se o tom mluví, protože z toho může dokonce vzniknout až tornádo, tak proto se vždycky tenhle ten jev zmiňuje. Včera nakonec to nedopadlo a nekonalo se, ale pořádně nás to vyplachlo, co si budeme povídat. Zrušilo to taky koncert Čechomorů na Slováckém létě, pár popadaných stromů, zatopené sklepy, nejvíc výjezdů nakonec měli hasiči na Valašsku, tady dokonce na některých místech spadlo i jako 10 cm vody. No ale jak se spalo? Její Danenku, to byla paráda. My jsme usínali s kapkami deště ještě, jsem tam do toho zahřmělo, takový čerstvý vzduch, no po několika dnech jsem se dokonce v noci i přikryl, což je jako nevídané, že jo, podle těchto vetrech nádhera. Tak víc takovýchhle příjemných nocí, ale samozřejmě ještě, co si budeme povídat, pořádné pařáky, přece jenom ať si děti užijí léto, jsme teprve na začátku, no a jednu letní pecku pro vás.

mám právě teď na Hitrádiu Zlín. Mě tohle to alespoň připomíná letní diskotéky a balení těch holek, že jo? Kdo pamatuje, tak ví, o čem mluvím. Divokej byla plakala na Hitrádiu Zlín.

0: Mnohdy se nám na Hydrádiu Zlín objeví silné hity, jako tenhle filmový For You na Hydrádiu Zlín. 9.23, aktuální čas. No a za malou chvíli se otvírají veřejnosti ordinace, například na kožní, protože dneska je světový den melanomu, můžete si nechat zkontrolovat znaménka, jestli náhodou třeba někde není nějaký problém. A ta prevence probíhá dneska například v krajské nemocnici Tomáše Bati mezi 10. a 14. hodinou. Já jsem jednou v rámci rádiového vysílání se takhle jel podívat do krajské nemocnice a říkal jsem si, tyjo, když je to jako bez objednání a můžete tam prostě jenom tak, tam bude mraky lidí a ono to tak odsýpalo, tam ordinací prostě a jenom na běžícím páse, ale co mě jako dostalo, tak mi říká paní doktorka, že no a vidíte někde nějaké jako třeba znamínko, které se mění a já říkám, no tady na zádech něco tak jakože, a to už je třeba jako 2-3 roky zpátky, jo. A říkám, tady na zádech takové jako se mi možná zvětšuje a ono se tak jako podíval a říká, to nic, to je stařická skvrna, no takže dál. A já teď, prosím. No jo, no, nemládnem. Alvaro Soler na Hydrádiu Zlín, ten nám možná, ale rozproudí krev v žilách a budeme se cítit zase jako, chtěl jsem říct pubertáci, a to už by bylo moc.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 na Pražském Chodově za 9 741 220 korun. Rodinný dům v Bačkovicích u Třebíče za 1 990 000. Byt 4+1 v Myslejovicích u Prostějova za 4 472 000. Rodinný dům ve Vrbčanech u Kolína za 2 990 000. A rodinný dům v Hradci Králové za 5 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Tyjo, to byla muzika, když si dá třeba nekafař tři kávy. Alibi a Ella Henderson a Rudimental na Hit Radio Zlín. Máme lehce po půl desáté. No mimochodem víte, že vlastní kávu mají třeba Green Day. Ty si dáme právě teď na Hit Radio Zlín. No jde vidět, že to nejsou Moreváci, že jo? To by měli pálenici anebo Vinohrad.

0: tak všechno mám.
1: Taková nádhera, poetika, blízko, člověk se u toho jenom může usmívat. Máme 6 minut před 9:45. No kamarádi, máme začátek července a to neznamená nic jiného, než že jsou prázdniny. Já jsem, představte si, před 8 lety a pár dny tady řešil to, že jsem v podobném horkém dni utíkal mimochodem z rádia a před těmi 8 lety se mi narodil syn, který je tady dneska se mnou a to je právě jeden z těch prázdninářů, už druhé prázdniny. Ahoj Maty.
2: Ahoj.
1: Nazdar. Matýsku, jak si užíváš prázdniny? No přece jenom už je nějaký ten den máte, dneska je čtvrtek a už vám prázdniny běží, tak co už si stihnul zažít o těch prázdninách?
2: Že jsme byli na rybách a že to tam bylo super a málem jsem tam chytil 2 ryby, ale nepovedlo se mi to.
1: Mně se líbí ten výraz, málem jsem tam chytil 2 ryby, to je hezké, že jako, víš, že takhle si to jako ceníš, ne, že no, nic jsme nechytli, ne, málem jsem chytil 2 ryby, to je hezké. Jaké máš plány o prázdninách? Já vím, že teda jako, to je takové jako ptát se dítěte, kterému rozhodujete vy o těch plánech, že to je takové složitější. Máš 2 příměstské tábory.
2: Jo.
1: A máš jeden, který bude takový čímsi specifický. Tak čím bude zajímavý ten jeden?
2: Kolečko freestyle, kolečkové brusle.
1: Jo, jo, to maminka se bojí, že budou jako nějaké odřeně tady převrací očima, jenom abych to posluchačům přetlumočil. Tak jo, Matýsku, já ti přeju, aby si ty druhé prázdniny užil.
2: Děkuju.
1: A hlavně, ať je užíváme společně.
2: Dobře.
1: Jsme tady dneska v rádiu, že tak si užíváme. On říkal, já jsem se tak normálně do toho rádia těšil. Tak jo. Tak hezké prázdniny i vám samozřejmě, rodičové, kteří máte teďka třeba v práci ty dětičky. Já si myslím, že nejsem jediný. Tak jo. Tones and I, další muzika už za chvíli, Hit Radio Zlín.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: without you. Ještě, že nejsou pořád zapnuté ty mikrofony, pobrukoval jsem si, protože to je nádherná písnička. A věřím, že i vy jste si užili. Louis Capaldi a Podles na Hitrádiu Zlín. Za chvíli 10 hodin David Račák už má připravené zprávy a v nich bude říkat, jaké jsou aktuální ceny benzínu a nafty. Až do 19. července totiž vláda reguluje ceny. Více informací za chvíli ve zprávách. Nejlepší dopravní info na východě Moravy. Pozor, pokud byste jeli mezi 236. a 253. kilometrem ve směru na Ostravu na D1, tady se momentálně seče tráva a podobně je to také mezi 272. a 259. na D1 ve směru na Brno. Tady zase naopak právě sečou v tom druhém jízdním směru okolo Krajnice. No a máme tady info od Františka a tomu děkujeme za to, že nám dal vědět o dopravní policii, která provádí zácvik na křižovatce, jak je třída Tomáše Bati u Lidlu nad nemocnicí Baťovou, tak tady momentálně se učí, jak řídit dopravu. Vaše dopravní info volejte nebo pište nebo whatsappujte tak jako František na 601 13 13 05.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
5: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzín zdražil na 40 korun a 64 haléřů za litr. Litr nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 630 korun a 74 haléřů. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Teplotní rekord pro včerejší den padl ve Zlínském kraji ve Starém Městě na Uherskohradišťku. Byl tam až 35,3 stupně Celsia. Ve Stráhní na Uherskohradišťku byl vyrovnán rekord z roku 2022. V předchozích dnech se teploty v kraji pohybovaly kolem 37 stupňů Celsia. Popáleniny jsou v létě častým úrazem, patří zároveň mezi nejzávažnější poranění, která ohrožují děti i dospělé. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
9: Popáleniny si vloni vyžádali pobyt v nemocnici několika stovek klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Skoro polovina případů se týkala dětí. Častěji se přitom jednalo o chlapce. U dětí převládají popáleniny z opaření, u dospělých pak dominují úrazy plamenem.
8: Často se jedná o případy, které jsou v létě spojené s grilováním nebo pobytem u otevřeného ohně. No a hokejový brankář Vítek Vaněček bude od nové sezóny NHL hájit barvy New Yorku Islanders. S klubem podepsal loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou jako nechráněný volný hráč roční kontrakt. Uplynulý ročník strávil v Utahu.
10: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Slunečko už se nad Zlínským krajem začíná projevovat, teploty už se přehouply přes 20 stupňů, dneska nebudeme brbnout někde na třicítkách a dostaneme se maximálně na 27-24 stupňů na některých místech, i takhle jenom nízko. Rozhodně nás čeká ale i tak pěkný letní den.
6: Hit Radio Zlín.
0: A do toho skvělá muzika, ta totiž nesmí z Hit Radio Zlín chybět. Filip Bartek vám naservuje Bill Kaipis a nebo taky Kateřiny Marujčichou.

Rádiu Zlín hrajeme jenom hity od těch popových, tanečních až po takovouhle kytarovou klasiku po big beatek, jako je hitovka Save Tonight. Máme 10 hodin a 13 minut. Kdybych měl napsat teď novinový titulek na to, o čem se budeme bavit, tak by zněl něco jako za cenu bytu ve Valašské Meziříčí dům v Řecku. A nebyla by to vůbec žádná reklama na realitku a nebo nevím, na cestovní kancelář. Představte si to, jste pár kilometrů od pláže. Máte domeček tak akorát na vesnici, přes oběd si můžete zavřít okenice, protože že jo, tam si jeste, přes oběd nikdo nedělá, nikdo nevychází ven. Na barák třeba stojí jenom 2 miliony korun. 2 miliony korun. Soused má vinohrad, večer usínáte u zvuku cikát. No, ještě jednou ta cena, jo? 2 miliony korun. Za tolik se dá koupit pěkný domeček nedaleko, pár kilometrů od pláže. Tak možná větší luxus je být na Moravě, než právě barák v Řecku. No a dáme si jednu takovou cestovatelskou. Třeba se teď balíte na dovolenou, protože o víkendu vyrážíte, je prodloužený. Tak Dermot Kennedy pro vás.

0: si mohli krásně společně zabroukat JP Cooper i takovéhle hity pro vás máme na Hit Radio Zlín. 10.23, aktuální čas. A přátelé, kamarádi, pokud máte pejska, pozorně poslouchejte, ode dneška totiž musí být každý pes registrovaný u veterináře. Všichni pejskaři mají tuhleto povinnost a žádné dřívější registry nestačí, jo, že si jako říkáte, jo, co, jo, už jako chodím k veterináři. Ne, musíte se sami přihlásit do centrální evidence ministerstva zemědělství, centrální evidence psu. Zákon dává povinnost zaregistrovat psa nejpozději při nejbližším očkování anebo při očkování proti vzteklině. A já jsem si říkal, tyjo, to už máte očkovací průkaz, teďka jako tady, já nevím, další, že za chvilinku zvířata budou mít víc papíru k prokázání, jak my lidi. No ale my s občankou nám to stačí. Aspoň teďka se podívejme, kolik máme roků, jestli můžeme pařit na další muziku. Sigma anebo Miley Cyrus na Hit Radio Zlín.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: koupaček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Tedr se až jednou děti našich dětí budou říkat, jo, tohle poslouchala babička. Miley Cyrus, dnes je novější pecek End of the World na Hit Radio Zlín. Máme 10 hodin na 34 minut a dáme si legendární Cranberries. Já vás totiž touhletou skladbou chci nalákat na dnešní večer. Ve čtvrtek totiž hrajeme dekády a je to to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jeden jediný večer vám může díky těm skladbám, které budeme pouštět na Hit Radio Classic, přivést vzpomínky na to, když jste se poprvé zamilovali. Nebo že vám sourozenci pouštěli tuhletu muziku, když jste třeba poprvé šli do práce, anebo když jste si neskutečně užívali léto, které je právě teďka v plném proudu.

0: Trošičku hůř se mu spí, ale užívá si to. Miraj, novopečený tatínek, ale nám teď dohrál na Hydrádiu Zino. A on se říká, co Čech to muzikant, že jo? To je takové to známé povědomé. A taky každý z nás má ve svém okolí alespoň dva rybáře, statisticky vzato. Možná kolegu v práci, možná souseda, nebo třeba kamaráda. Ve Zlínském kraji je totiž každý 12. rybář. Každý 12. teďka řeší, proč to nebralo. No, nehledejme v tom vlastně vůbec nic složitého, ono ve vodě prostě jenom míň kyslíku. Ryby jsou méně aktivní a prostě se jim na ten háček nechce. Taková ta rada, kterou by vám řekli ti staří zkušení rybáři. Já jsem jednou měl před lety kontrolu na rybách. A porybný mi říká, to je tak na vzítí papíru. A říkám, proč jsem tam jako zapsal špatně? A říká, teď chytáte v období, kdy to vůbec nebere. Tak takový já jsem. Seniorita, troška letní muziky pro vás. Hydrádia Zlín. Za 3 minuty bude 10:45.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
9: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě.
10: Na jednom místě.
9: Vyhraj 4denní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hydrádiu.
11: Hydrádio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: 789 miliard korun. Tolik peněz vybral stát za první pololetí na daních. Docela slušná částka, co více ve zprávách za chvíli s Davidem Račákem. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, ve Zlíně na Bartošově ulici. Tady máme totiž řešení nehody nákladního auta s osobním, jak je kruháč u autobusáku, určitě víte, kde myslím. Buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05. Také připomínám, že nám policejní rekruti stále řídí křižovatku ručně u Lidlu ve Zlíně na Vizovice a prej je dobré si zopakovat ty vědomosti, ať tam nezmatkujeme, psala nám Jitka, někteří tam totiž zmatkovali. Buďte opatrní na svých cestách.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
8: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
9: Vinotéka Double Wine v Lípěu Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny dálničních známek s velkou pravděpodobností neporostou. To teď řeší sněmovna. Kolik budou kupóny stát, jestli zákon vejde v platnost, řekne za ministerstvo dopravy Filip Mendelský.
13: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30denní dálniční známka 480 korun, 10denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
12: Změna by se měla projevit od 1. ledna 2027. Stát v prvním pololetí vybral na daních přes 789 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Vyplývá to z dat, která zveřejnilo ministerstvo financí. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně otevřela zrekonstruovanou zaměstnaneckou ubytovnu. Modernizace stála 33 milionů korun. Z toho přes 6 milionů korun činila evropská dotace. V objektu nedaleko nemocnice je ve třech obytných podlažích 22 garzonier a dva byty 2 plus KK. No a ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola 5 českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Tak všem držíme palce.
14: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Zase peče, co? Okna zavřená a zase přemýšlíme nad klimatizací. No nicméně dneska se nedostaneme přes 30, nebojte se, nebude to taková hrůza. Maximálně 27 stupňů Celsia ve Zlínském kraji, na některých místech naměříme pouze třeba 23-24. Ale sluníčko nás čeká, obloha by měla být polojasná.
10: Hit Radio Zlín.
0: Na chvilku si řekneme, co s dětmi dělat o prázdninách, kam vyrazit, ale taky pro vás mám muziku na to dopoledne. Imagine Dragons pro vás.

0: Muzika svěží jako letní limonáda, Cyrilla Stumbleland, takové je Hit Radio Zlín. Na my vás, přátelé, kamarádi, pozveme na jednu velice zajímavou akci. V neděli totiž se koná Koupáček a je to festival úplně pro celou rodinu. Je to na Otrokovickém koupališti a já jsem se tak díval na vystupující. Bude tam třeba parkourista Tary, Kája Bambuláček, Michal Nezvadba, Jirka Hadaš. Na toho se všichni určitě těší, protože to je taková naše krajská legenda. No a vy, abyste se tam dostali s celou svojí rodinou, protože my tady máme lístky, tak musíte říct, nebo vaše děti spíš musí říct, co pro ně znamená léto. A já tady využiju mého Matýska. Maty, ahoj. Ještě jednou.
1: Čau.
0: Čau, musíš blíž k mikrofonu. Tak prosím tě, kdybych se tě zeptal a mohl si vyhrát lístky na Koupáček, co pro tebe znamená léto?
1: Samé koupáky a že prázdniny, pořád někam jezdíme na výlety a užíváme si.
0: S rodinou?
1: Jo, a samé zmrzliny.
0: Samé zmrzliny, tyjo. No, dobře. A přesně z takovýchhle hlasovek vybíráme, aby vy jste si mohli zajít právě na Koupáček. 601-13-13-05, tam namluvte svoji hlasovku a potom můžete vyhrát lístky na ten Koupáček. Matýsku, my ne. My nemůžeme soutěžit.
1: Já vím.
0: Jo? Dobrý, ano, aby v tom bylo úplně jasno. Tak jo, posílejte hlasovky a držím palce, abyste se vy právě na Koupáček mohli dostat. 601 13 13 05.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Jak není takové vedro, tak je tam muzika, se dá lépe užívat. Posloucháte Hit Radio Zlína, tohle to byla pecka Pitbull, Kesha a jejich Timbr, společný projekt. Máme 11 hodin a 24 minut. A taky 2.7. a od včerejška, tedy od 1. července, platí, že každá položka v zásilce z Číny bude stát na cle 3 eura. Já jsem si nedávno takhle objednal za 30 korun držáček na pití, teďka už by to asi teda nemělo cenu, protože by to skočilo skokově. No a právě se nevyplatí nakoupit v jednom nákupu víc druhů zboží. Když si tam jako objednáte třeba, jsem říkal, držáček na pití, jo, tak máte třeba 3 držáčky na pití, tak je to jedno, není to každá položka, je to stejný druh zboží. Ale kdybyste si tam objednali držáček na pití, nevím, USB kabel, něco, nějakou skleničku nebo něco na vodu, tak za každou tu položku odlišnou, zaplatíte 3 eura. Takže kdybyste tam měli 3 věci, kolik je to eur? 3x 3. Ano, umíte počítat 9. Vidíte to? Takhle to skočí. A přitom by to předtím stálo jenom stovku, teďka už zaplatíte třeba víc jak 3 kila. No, další muzika pro ty, co teďka hnedka sáhají po mobilu, jestli fakt jakože to tak naskočilo ty ceny, tak můžete u Davida Getty anebo Nico Santos se sledovat, jak rostou ceny na tržištích.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Hit Radio.
3: Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Existují hity, které vám dodají energie a že teď aktuálně rádi posloucháte. A pak jsou pecky, na které si rádi vzpomenete a říkáte si, ty brďo, tohle to jsem už dlouho neslyšel a to jsem tak miloval. Takováhle je i Don't Speak. No Doubt. I takovéhle hity hrajeme na Hit Radio Zlín.

0: Než člověk se jak tomu umí pořádně rozjet, hlavně díky muzice z Rádia Zín, Bruno Mars. No a představte si, že už je to 10 let, už 10 let kamarádi řešíme, jestli v obchodech bude otevřeno o svátku, anebo ne. A před námi teďka máme rovnou dva státní svátky. V neděli, jak říká moje maminka Cyrilka, a v pondělí den upálení mistra Jana Husa. Ani příchod písma na Moravu, ani ta bolestivá smrt nás nepřipraví o čerstvé rohlíky. V neděli i v pondělí bude v obchodech běžná otevírací doba. Nemusíme to s nákupy v následujících dnech nějak přehánět. Žádná panika kvůli pečivu, i v pondělí úplně v pohodě se zajde rohlíky, hlavně klídek, nestresujte se, že je prodloužený víkend, klidná hlava, žádný spěch, prostě úplná pohodička. Tak a teď je v obchodech volno a já letím na slevy.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Giannatuňákový salát při koupi od dvou kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S pracemi na vozovce počítejte při průjezdu Brumovem Blnicí na Kloboucké ulici. Provoz je tady vedený kyvadlově. Na stejný problém narazíte i při průjezdu Trnavou. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami nás čeká klidnější počasí. Do soboty převážně slunečno a denní teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou slabé přeháňky, pouze výjimečně také bouřky. Vlna veder přinesla Česku také nový teplotní rekord, absolutní maximum. Teploty vzduchu je potvrzeno 41,9 stupně. Kde a kdy byla tato hodnota naměřená, rekapituluje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
8: Tato rekordní hodnota byla naměřena v neděli 28. června na stanici Doksany v Ústeckém kraji. Padl tak dosavadní český rekord z roku 2012 a nová hodnota je dokonce o 0,2 stupně Celsia vyšší, než činí historický rekord Německa.
7: Výjimečné je také to, že tyto rekordní teploty byly naměřeny už v červnu. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Teď ještě pohled k nám.
0: Nová výstava v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně přiblíží význam kamene v pravěku z geologického i archeologického pohledu. Návštěvníci si budou moct vyzkoušet práci pravěkého člověka a během léta je čeká také bohatý doprovodný program. Vernisáž výstavy se uskuteční dnes v 17 hodin.
9: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Dnešní obloha bude většinou zatažená, ale přes den se začne postupně vyjasňovat. Teploměry ukáží mezi 23 až 26 stupni Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to máme nabité těmi nejlepšími hity. Na některé jste možná zapomněli, některé nemůžete dostat z hlavy. Baby D, Justin Timberlake, Guns N' Roses, taky Lana Del Rey. No, jdeme na to.
0: Hit Radio Zlín.
1: Aha, slyšíte správně. Hned první song, Formula. A DJ Visage. Ano, takhle startujeme poledne, tak se pojďte trochu hýbat. A hlavně si to užijte, tohle je první dnešní srdcovka. Schumacher.

0: skutečné zvuky formulí. Je to tak, oslava Formule 1 na Hit Rádiu jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Jako další srdcovka nás dneska čeká Lana Del Rey a její Summertime Sadness. Příběh lásky, ale i taky nešťastné lásky. Vše to všechno v jednom létě. Možná jste to taky někdy zažili. Tenhle song vydala v roce 2012. Mimochodem zajímavý je, že největší popularitu mu přinesl remix, který stvořil Cedric Gervais. Ano, ten dostal Lana Del Rey do všech klubů po světě a zvedl tomuhle songu extrémně popularitu. My si jako dnešní druhou srdcovku dáme ale tu původní verzi. Lana Del Rey a její melancholický hlas. Summertime Sadness jako jedna z nejstreamovanějších písní historie. Jdeme na to.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die. Posloucháte Hit Radio, další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, původně tuhle skladbu napsal člen Beatles Paul McCartney se svojí ženou Lindou v roce 73, a to pro film s Jamesem Bondem s názvem Žít a nechat zemřít. No a Guns N' Roses tomu pak dodali trošičku ostřejší zvuk. Další srdcovka, další song má na svědomí Justin Timberlake, Cry Me a River. Je to obecně považovan jako nejlepší rozchodovej song ever. No a byl napsaný pro Britney Spears. Ta mu potom jako odpověď a prosbu o odpuštění napsala a vydala song Every Time. Jo, lidský dramata někdy přináší skvělý songy. Další dnešní srdcovka, Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: Baby D, Let Me Be Your Fantasy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, tohle byla další dnešní srdcovka. Skladba, která byla v 90. obrovským hitem i na českých diskotékách. Je to tak, dočkala se desítek dalších remixů. Nejúspěšnější byl asi ten z roku 2000 od garážové skupiny Trick or Treat. A rozhodně vy, co si dobu 90. na diskotékách pamatujete, rozhodně jste ji tam slyšeli. To byla téměř poslední srdcovka. Ještě je čas na tu vaši. Je to tak. Ano, už za chvíli si dáme jednu z vašich srdcovek. Právě teď je tak ten čas, abyste mi napsali na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy a hlavně proč. Může to být to, že vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, může to být nějaká dávná vzpomínka, cokoliv. Tak pojďte, napište, jaká je vaše srdcovka. Do té doby Hozier nebo taky Hunter X.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hozier právě teď v éteru Hit Radio City. Přeju krásné odpoledne vám všem, dobrou chuť, pokud právě obědváte, a je to tady.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Ano, čas na vaší srdcovku. Je to vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo, takže se omlouvám všem, kterým nesplním přání, ale vybrala jsem přání Verči z Bystřice pod Hostýnem. Ta píše, moje srdcovka je Is It Love od 24/7. Je to moje pubertální mládí. Tak prosím vás, dáme si 24/7, ale máte jediný úkol. Všichni si pojďte na chvíli vzpomenout a tak trochu se přenést do svého pubertálního mládí. To bude jízda.

0: Tohle jsou Krištof a Dominik Aládža, Půlnoční hřích. Posloucháte Hit Radio. Máme tady dneska zajímavé výročí, prosím vás, tohoto dne, 2. července v roce 1843, spadl v Charlestonu během velmi silné bouře z nebe krokodýl. Ano, opravdu, jsou o tom dochované zprávy. Tak jenom, ať už u vás teď padá cokoliv z nebe, jo, tak myslím si, že můžeme být rádi, že to nejsou krokodýly. Od nás za chvíli další hity One Republic, Benson Boone nebo Miles Smith.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miles Schmidt na Hit Radio těsně před 13. Za chvíli Jesse J nebo Calvin Harris, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S úplnou uzavírkou počítejte v Luhačovicích na Mlýnské a na Úprkově ulici. Neprojedete ani náměstím Míru ve Frištáku, kde jsou vedeny objízdné trasy. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Ahoj, jsem Mini Řáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
5: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí podnikla bezmála 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
9: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
8: V prvním čtvrtletí obchodní inspekce uložila pokuty za 15,5 milionu korun. Na ministerstvo spravedlnosti přešlo v souvislosti s přesunem agent z úřadu vlády 16 zaměstnanců na tabulková místa. Dalších 11 úředníků bude pracovat na dohodu. 7 zaměstnanců nepřešlo. Ze Strakovy akademie se na ministerstvo přesunula problematika lidských práv, občanské společnosti a rovnosti žen a mužů. Prodej elektromobilů dosáhl v červnu nového maxima. Češi nových aut na elektrický pohon koupili přes 2150 a překonali tak dosud rekordní letošní duben, kdy šlo zhruba o 1700 aut. Podíl elektromobilů na celkovém prodeji aut v Česku ale stále zaostává za zeměmi Evropské unie. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V neděli proběhne v Otrokovicích festival pro celé rodiny Koupáček. Mezi hlavní hvězdy patří Kája a Bambuláček, Michal Nesvadba a taky Baba Jaga z TV pro děti. V areálu koupaliště se můžete těšit i na dioničky, gastrozónu a pokud se budete chtít osvěžit ve vodě, tak si vemte plavky sebou.
10: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
1: V noci na pátek může na celé řadě míst v kraji pršet. Přes den se očekává také občasný déšť a nebo přehánky. Teploty naměříme okolo 26.
11: Krásné odpoledne, 3 minuty po 13. hodině. Doufám, že máte krásný čtvrtek, víkend za rohem a k tomu ty nejlepší hity. Teď Calvin

Damiano David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio. Mám pro vás motivaci, proč teď hned odejít z práce za svojí drahou polovičkou domů a oddávat se krásným věcem. Protože pokud chcete větší výplatu, měli byste údajně provozovat hrátky aspoň dvakrát týdně. Fakt? Podle řeckého výzkumu, ti, kteří souvloží dvakrát až třikrát týdně, vydělávají v průměru o 4,5% více, než ti, co se milují méně často. Jenom doufám, že to není tím, že ty, co vydělávají víc, tak mají na základě toho víc toho sexu. Jo. Ale ne, řecký výzkum to říká takhle a Řekové jsou chytrý, že jo? Oni se hodně válej, odpočívají, spějí, takže tam to dává smysl. Údajně jste díky tomu celkově spokojenější a podáváte lepší výkony v práci. No tak pro vás velká motivace a pro vaše šéfy možná taky. Tak prosím vás, až vám šéf donese kafíčko, tak opatrně, aby v něm nebyla třeba Viagra. Další hity před námi, za chvíli Skript, Jeleni a teď už je tu Avicii.

0: been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Posloucháte Hit Radio, tady dohrávají Skript a jejich Superheroes. A pozor, i dneska můžete vyhrávat. Po 14. hodině nás čeká nepopulární názor a i dneska jednoho z vás odměním právě za váš nepopulární názor herním voucherem v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Ano, celý barák zábavy v centru Prahy, jo, a to svoje si tam najde opravdu každý. Čekají tam na vás několik pater her, Fly Vista, což je jedinečný létající zážitek, taky se vrátíte zpátky do historie, a to pomocí moderních technologií. Ano, i to se dá. Spousta atrakcí pro děti, teenagery i dospělé, to znamená, ať už půjdete s celou rodinou, nebo s přáteli, s partou, všichni si to užijete. Voucher na vás čeká opět dneska odpoledne po 14. hodině, tak si to nenechte ujít.
2: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Tahitské léto v Aquapals Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapals Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: na východě Moravy.
1: Dneska si to uděláme kvásný. Neboli rozdáme další rodinné vstupné do Otrokovic na tuhle neděli, kde bude koupáček, dětský festival, plný vody, atrakcí, zábavy, srandy, Tarryho a Michala Nesvadby. Těším se moc. Tak na 15. startujeme. Dneska bez Šárky.
0: Hit Radio Zlín.

0: The Edge of Glory a Lady Gaga, posloucháte Hit Radio. Máme na světě dalšího malého génia. Malý belgický chlapec, prosím vás, dokončil v 8 letech střední školu a po prázdninách nastupuje na univerzitu. Takový malý Sheldon Cooper. Malý Lauren má podle rodičů IQ 145. Střední školu stihl za 2 roky. No, jo, no, někdo prostě je dobrý. Co je teda za mě naprosto fascinující? A zkuste se přeptat svých 8letých dětí, jestli budou souhlasit. Mladík totiž prohlásil, že jeho nejoblíbenějším předmětem je matematika. Protože je rozsáhlá, zahrnuje statistiku, geometrii, algebru. To je fantastický. To je, jako má pravdu naprostou, jen bych teda řekla, že většina z nás právě kvůli tomu matiku nesnáší. Co ale a určitě milujem, to je Avril Lavigne a dáme si ji už za chvilku.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaica Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s tiskru levně
5: CZ. Náplně hned.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio.
8: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Vy už

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jsou skvělí. Eva Farná a Mirai společně na Hit Radio těsně před 14. hodinou. Za chvilku Imagine Dragons nebo Pink, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S kyvadlovým provozem počítejte ve Vizovicích na Říčanské. To samé vás čeká na hlavní cestě v Kateřinicích anebo při průjezdu Ratiboří na Vsetínsku. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Vinotéka Double Wine v Lípěu Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Doplní mě mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
9: V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz v úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
8: Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají do konce července. Případů svrabu je letos už více než 7100, o 40% více než loni za první pololetí. Hygienici zachytili nejvíce nemocných v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Svrab je kožní onemocnění, projevuje se intenzivním svěděním celého těla a červenými pupínky. Stovky hasičů dnes na jihu Francie stále bojují s několika požáry. Zásahy komplikuje silný vítr, sucho a vysoké teploty. Zásahy probíhají poblíž hranic se Španělskem a také severně od druhého největšího francouzského města Marseille. A teď ještě pohled k nám.
1: Po roce od uzavření a rekonstrukce otevřela krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně svou zaměstnaneckou ubytovnu. Modernizace přišla na zhruba 33 milionů korun. O zaměstnanecké ubytování ze strany pracovníků krajské nemocnice je stále větší zájem. I to byl jeden z důvodů, proč k modernizaci došlo.
10: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
1: Zítra nás čeká oblačná obloha místy i s přeháňkami a nebo deštěm. Teploměry ukáží mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Krásné odpoledne, chvíli po 14. hodině s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku nás čeká nepopulární názor. Ale právě teď jsou tu Imagine Dragons a Bones.

Hit Rádia. A je to tu. Slíbila jsem vám po 14. hodině jeden nepopulární názor. A mám ho. Je to takový názor, který možná naštve všechny rodiče s perfektně vyplněným prázdninovým kalendářem. Můj nepopulární názor je, že děti by se měly o prázdninách občas nudit. Ne trpět, ne být celé dny zavřené doma bez zájmu, ale prostě nudit. Koukat do stropu, vymyslet blbost, vzít klacek, udělat z něj meč, mikrofon nebo dálkový ovládání vesmíru. Pravdou je, že dnešní rodiče mají často pocit, že když dítěti nezařídí program, tak se lhali. Ale dítě není hotelový host s animačním programem, že jo? Naopak, když se začne nudit, tak mu v hlavě začne fungovat úplně jiný režim. Musí si samo říct, co budu dělat, s kým, jak. A to je skvělý. Je to skvělý trénink do života, protože pak v 35, když najednou jste třeba sami, tak se vám všechny tyhle věci v dobrém vrátí. Takže co myslíte? Je dětská nuda o prázdninách zdravá věc, nebo jenom elegantní výmluva rodičů, kteří už nemají sílu vymýšlet další výlet? Napište nám, kdy jste třeba nechali děti nudit se a co z toho vzniklo? 777 937 777. Souhlasíte s tím, že děti se mají o prázdninách občas nudit, nebo ne? Jeden z vás vyhraje voucher do House of Fun. No a teď už Metken a Begin.

pes na Hit Rádiu. Upřímně vůbec jsem nečekala, že u tohle se pak zasměju. Řešíme tady nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit, aby rozvíjeli kreativitu, aby se sami naučili se zabavit. A vesměs to vypadá, že se na tom shodne. Monča píše, dobrý den, ano, děti by se měly nudit, protože pak zapojí svoji představivost a vždy vymyslí činnost, která je baví a vydrží u ní hrozně dlouho. Píše taky Pavel, za mě je to správný, když dětem nedáme nálož povinnosti a zábavy. Moje dcerky, když se nudí, tak jsou právě kreativní a vymýšlí ty nejúžasnější věci. A z té největší nudy vznikne ta největší zábava a sranda. Pak píše třeba Terka, taky nemám pro děti perfektně naplánované prázdniny. Myslím, že opravdu si děti zaslouží se občas i nudit. Plány se od toho, aby se denně hodinově měnily a trocha nudy ještě nikoho nezabila. Pravda, pravda. Taky píše Luca, určitě zdravá věc. Samozřejmě se tam odráží to, kolik dětem je. My jsme to měli dost jiné, já osobně od 5 let zevlovala sama po vesnici, ale u každého domu seděla babka, která to měla v merku. Každý, kdo se někdy pohyboval v dětství na vesnici, ví, že tak to opravdu je. Vesměs všichni souhlasíte, akorát Láďa píše jedno varování, píše ahoj, tady Láďa, sice jsem už v té době nebyl dítě, ale měl jsem zlomenou nohu, nechodící sádru, tak jsem se strašně nudil a vznikly z toho dvojčata. Z toho vyplývá, že nemáte nechávat nudit své dospívající děti. Takže prosím vás, do jistého věku úplně v pohodě, od jistého věku na tu nudu hodně opatrně, abyste nebyli babičky, dědečci neplánovaně. Je to naprosto skvělý, díky za všechny reakce, pište dál na 777-937-777, jestli se mají děti nudit o prázdninách. Jednoho z vás už za chvíli odměním voucherem na 5000 korun do House of Fun.

0: je Is. Vy posloucháte Hit Radio a Over the Rainbow. My tu řešíme nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit. A v podstatě to vypadá, že to je jeden z mála názorů, na kterém se shodneme téměř všichni, což je skvělý, samozřejmě, tak doufám, že tady po té debatě necháte ty děcka trošku se nudit, jo. Vy jste mi psali samozřejmě spoustu zpráv, děkuju za to. David třeba napsal, ahoj kačí, určitě, pak se totiž vymýšlí s kámošema ty největší pioviny, jsou z toho pak ty nejlepší zážitky a dom se chodí jenom najíst a vyspat, jinak furt ta krásná lítačka po venku. Jo, je to tak, pojďme si říct, že takový to, jak já jsem třeba strkala ruku do mraveniště, to byla nejlepší zábava a nikdy na to nezapomenu. Píše třeba tady taky anonym, teda zatím ještě, čekám na jméno. My jsme se nudili tak moc, až jsme vymýšleli úplné nesmysly. Když si kamarádka zlomila nohu a dostala sádru, přišlo nám to strašně cool. Naložili jsme ji do vozíku a byli jsme přesvědčeni, že to chceme taky. Je tu pak popis, co potom zkoušeli, tak prosím vás, děti, to doma určitě neskoušejte. A Soňa, výborně, díky Soni za jméno. No a samozřejmě jeden z vašich názorů, příběhů, taky odměním voucherem 5000 korun do House of Fun. Vybrala jsem dneska zprávu od Petry. Píše, ahoj, děti by se měly občas nudit, protože se pak donutí vyzkoušet nové věci. Moji synové se doma nudili, tak si šli uvařit. Udělali si domácí hranolky a smažák. Pochutnali si. Říkám, kde je pro mě a manžela. A to prý neudělal, že to vaření je hrozná práce. Ano, takže nuda může přinést i trošku reality do života dětí. Takže Peťo, tobě za chvíli napíšu, gratuluju, voucher do House of Fun je tvůj a ten smažák bych si když tak taky dala. Další voucher zase zítra a za chvilku Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více info v restauracích.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Slíbený Bruno Mars, Féteru Hit Rádia. Stále hledáme trenéra naší fotbalové reprezentace. Ono to nebude úplně jednoduchý najít nikoho, kdo se dobrovolně k tomuhle přihlásí. Ale já si myslím, že bychom to měli vzít jako reality show. Tak my už tady hledáme všechno možné, že jo? Ženichy, nevěsty pro farmáře, talenty různého charakteru, jo? Tak proč nemůžeme udělat reality show Hledá se fotbalový trenér? A normálně se tam může přihlásit úplně každý. A nebo jenom dobře někdo, kdo k tomu má vlohy. To už nechám na těch, co to budou celý dávat dokupy, ale to by mohla být sranda, jo? Teď máme spoustu kontroverzních fotbalistů, že jo? Takže o zábavu nebude nouze, to, v podstatě to budou takový vyvolen 2-0, mnohem horší prostě. Co? Jako jestli mě slyší teď někdo, kdo by tohle dal dohromady, já vám klidně pomůžu. A hrozně bych to chtěla vidět. A myslím si, že celý národ, protože my máme rádi fotbal, by si tuhle přehlídku velmi užil. Hledá se trenér reprezentace. Za mě je to naprosto skvělá věc. No a tady už jsou mandraže. A hledá se žena, tak si to užijte.

0: Rihanny a By Your Side. Posloucháte Hit Radio. Kamarádi, děkuju vám za fantastický odpoledne. Doufám, že i vy jste se pobavili u našeho nepopulárního názoru. Moc díky, že jsme se tady spolu dali ty 3 hodinky. Já se pro dnešek loučím, za chvilku 15 hodin čeká vás vaše oblíbená odpolední show. Moc si to užijte, užijte si taky krásný čtvrtek, společně se slyšíme zítra večer v 18.00 u Hit Rádia Klasik. Dáme si opět to nejlepší z 80., 90. a milénia. Nenechte si to ujít. Za chvilku další skvělý hity pro vaše uši. Jo, pokud máte chuť tančit, klidně tančete. Je to zdraví, zvedne vám to náladu. Mando Diao, Dance With Somebody, k tomu taky Ale Farben nebo Harry Styles. Tak se mějte krásně, ahoj!
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno s Q na konci, v sekci kariéra.
5: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ulice 2. Května tady ve Zlíně. Tady máme nehodu dvou osobních aut na místě policie. Zdržení očeká přes Velehradskou třídu v Uherském Hradišti ve směru na Staré Město. Tady nám boural osobní auto s autobusem, policie i tady na místě. No a pak samozřejmě, co se týká té křižovatky u Terna, jak se jezdí jedním pruhem do Otrokovice a jedním pruhem do Zlína, počítat se zdržením. Je to lepší jak včera. Čekal jsem jenom 12 minut, tak to považuji za poměrně velký úspěch od čerejška. 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a Kokolino Gel Wander Wash 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
3: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Ve Vsetíně se můžeme těšit na letní kino. Vrací se opět na Dolní náměstí a promítat se tady bude vždy ve čtvrtek. Dnes je na programu legendární thriller Čelisti. Následovat bude Dědictví, Střihoruký Edward, Mumie, Desperado, Gimple a sezonu 13. srpna uzavře snímek Návrat do budoucnosti. Vstup je zdarma. Psi musí být v Česku už několik let povinně čipovaní. Údaje o nich se ale doposud zaznamenávaly do několika různých databází. Od včerejška se to ale změnilo. Komora veterinárních lékařů totiž spustila centrální evidenci psů, do které budou muset své čtyřnohé mazlíčky nechat zapsat všichni chovatelé. Jedná se o povinný úkon. O zápis musí pejskaři požádat svého veterináře. Lidé už objednali státní dluhopisy za 80 miliard korun. Původní plán byl přitom 20 miliard. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. Neděli 28. června skončilo první upisovací období a s tím možnost podat žádost o úpis státních dluhopisů.
2: Fotbalový servis.
4: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje změří v Los Angeles síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po dlouhých 44 letech. Utkání začne v 9 večer. No a světový šampionát zná už také dalšího osmifinalistu. Po Kanadě a Mexiku postoupila i třetí pořadatelská země. Spojené státy v noci na dnešek porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0.
5: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
2: Počasí v pěti slovech.
6: Ani horko, ani zima, příjemně.
2: Hit Radio Zlín.
6: A tak je to tady, odpolední show může bez problémů odstartovat tady na Hit Radio Zlín. A jsem se na vás těšil, už jenom z toho důvodu, že tady budu nadělovat radost, smích a rodinné vstupné na tuhle neděli, kde bude v Otrokovicích na koupališti takzvaný koupáček, neboli festival pro děcka plný vody, zábavy, atrakcí a všeho možného.

Hitradio zvíčováme, Olga Lounová za námi, no a my se tady vůbec nemůžeme nějak jako o ničem bavit a nic jako rozjíždět dalšího, než se zeptám, jak dopadly u vás bouřky včera, jak jste to zvládli. Těch výjezdů od hasičů byla obrovská hromada. Stalo se ale něco vám konkrétně, jako na zahradě, já nevím, autě, vám třeba, pane bože, to snad ne, nebo vás to třeba úplně lízlo, jak mě, co se týká té bouřky, já furt doufal, já jsem furt čekal na tom balkóně. A jenom pršelo, vlastně se jako nestalo jako vůbec nic. Mě zajímalo, jestli jste to měli velmi podobně, anebo jestli, já nevím, to odnesla třeba zahrádka, dejte vědět. 601 13 1305 náš WhatsApp, tak pojďme si to zhrnout, jaké ty bouřky včera byly a hlavně to můžeme zakončit tím, jak se spalo. To si myslím, že v tomhle jsme všichni nadšení.

0: A je to tady, se mi to začíná trošičku kupit. 601 13 13 05 je naše studiová linka, zároveň náš WhatsApp. Tak já jsem se před chvilkou ptal, jak to vlastně máte, nebo měli jste s bouřkama včera. Jestli vás to lízlo, chytlo v plné palbě, nebo jak to vlastně dopadlo. A vlastně až na jednu zprávu, tady jsou všechny s nějakým happy endem. Roman napsal, že měl maximálně pokropenou zahradu, že to teďka nemusí řešit, tak je rád. I tak se na to dá dívat. Milan, pršelo dost, foukalo dost, ale nic se nestalo, až jsem si sám říkal, že je to podezřelé, že to pravděpodobně ještě teprve přijde. Já jsem si úplně jako první hodinu začalo pršet, tak já jsem říkal, tak teď už to přijde. Tak jako potom bylo 11, furt pršelo, říkám, tak teď už to přijde. Furt se hřmělo, říkám, teď už to přijde. No, až jsem zaspal, nestalo se vůbec nic. Jediný, kdo co, tak Radim dával teda vědět, že mu to odnesli tašky na chalupě. Ale nezatýká dovnitř, takže nic zakutního. Tak dobrý, tak i tak, já bych to považoval za velký happy end.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

prostě paráda. Alex Warren na Hit Radio Zine, odpolední show, a teda co se dozvídám, jako s menším zpožděním, asi 14 dní až teďka, že my jsme tady měli velkou delegaci ze zahraničí. Na odboru městské zeleně přijala mezinárodní studijní návštěva z Litvy a Maďarska na téma, a jako radili si, jak udržovat městskou zeleň, aby třeba i vůči extrémním horkům, bouřkám, těm změnám venku byla lépe odolná a podobně. Může se to jevit třeba pro někoho jako nepodstatná věc, ale mě by třeba mrzelo, kdyby město zeleně, ten Zlín, už nebylo město zeleně. Jenom protože se neví, jak tady třeba oni pečovat. Takže cením, vlastně náhodou mi to přišlo docela hezké. Nicméně teď potěším muzikou jeden, a troufnu si říct, jeden z největších hitů, které Česká republika vůbec kdy měla. David Koller, Chci zas tobě spát. Tak ať se líbí.

0: Schulz, Fastboy, za námi v odpolední show na Hit Radio Zlína. Pozor, velká změna, vypalovačka, a ne podcast v naší produkci od kolegů z Hit Radio 90 bude mít letní pauzu. Právě teďka teda vyšel poslední díl před takovou pauzou a tentokrát zaměřený na Madonu. To vlastně může být docela dost i zajímavý. Tak jako tak, celé díly už teďka klidně na YouTube pod názvem Vypalovačka.
1: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

doufám, že už máte po práci, že už je taky snad klid a pohoda. I tady na Hit Radio Zlína. Jestli dneska bych vám měl nebo mohl něco doporučit, tak jenom jednu jedinou věc. Jak jedete teďka z práce, jo? Jestli teďka jedete z práce, řídíte, vypněte tu klimu, na kterou jsme se vykli poslední dny úplně všichni, a stáhněte okýnko. To je prostě perfektní vzduch, takový chladnější, velmi příjemně. Nikdy nepotřebujeme kaviár a lanýžový toasty, stačí jenom dobrý vzduch a muziku k tomu. A tu muziku, to já dodám. To je zase moje starost, to nechte na mě. Tady zmáčnu čudlíkou, to frčí.

0: v nejlepší dopravní servis na východě Moravy a mám tady například zprávu Tomáše.
1: Zdravím do rádia, chci bych nahlásit aktuálně nehodu, teď se to stalo na ulici 2. května, směr Baťova nemocnice. Srazili se tam dvě auta a už se to tam štosuje, tam vůbec auta nejezdí.
0: Super, díky za info, 601 13 13 05 náš WhatsApp, kdybyste měli něco dalšího.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Jsme mladí a neklidní. Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Paru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Je 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Ceny pohonných hmot před víkendem vzrostou. Cenový strop u paliv půjde zítra nahoru o desítky haléřů. Litr benzínu se bude moci prodávat nejvýše za zhruba 1,40 korun. Za naftu pak motoristé zaplatí maximálně 37 korun za litr. Regulaci cen vláda prodloužila zatím do 19. července. Rezort životního prostředí uvolnil další 2 miliardy korun na protipovodňová opatření. Peníze pomohou například s úpravami koryt řek nebo stavbou retenčních nádrží. Dotace jsou určené obcím, správcům vodních toků a veřejným institucím. Za posledních 5 let šlo na ochranu před povodněmi přes 2,5 miliardy. Šumava letos eviduje vyšší počet zmyjí. Bohužel to potvrzují i časté případy uštknutí. V Plzeňském kraji hlásí záchranáři za poslední týden 3 případy. Všichni pacienti skončili ve stabilizovaném stavu v nemocnici. Na Šumavě se teď zmije objevují hlavně kolem Modravy a na Srní. Fotbalové Táborsko se rozhodlo nevyužít nabídku na postup do naší nejvyšší soutěže. Šanci klub dostal poté, co Karviná stáhla své odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. Aktuálně se čeká na reakci Artisu Brno, které chce mít jasno během zítřejšího odpoledne.
8: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
3: Hit Radio Zlín.
0: A dneska tady na Hit Radio Zlín, takhle odpolední show na startu 16. hodiny, bych hrozně rád pozdravil do Lechotic. Dneska k tomu nemám vůbec žádný příběh, jenom tak mě napadlo, že Lechotice jsou vlastně fajn. Dobře, jednou jsem tam byl. Dobře, mám tam rodinu, jezdím tam pravidelně a mám vás všechny rád, ale jinak, zatím není vůbec nic.

aspoň zamilovaný hit The Joe, End of Beginning na Hit Radio Zlín. A jinak se teda ke mně dostává zajímavá taková jako statistická zpráva, že až pětina Čechů nemá finance na to vycestovat na dovolenou do zahraničí. A tak pokud by se vás to jako týkalo, že prostě nikam letos nejedete z jakéhokoliv důvodu, ať prostě, že letos prostě nejsou peníze, nacpali jsme třeba do domu, nacpali jsme někam jinam, nebo prostě žádné nebyly, nebo já nevím, se vám nechce cestovat, tak tady mám top 3 rady, jak si užít dovolenou doma. Za prvé, postavit si stan na zahradě. Jako prý se toho nebá, to jsem ještě neskoušel. Možná to bude tím, že nemám zahradu, ale až ji budu mít, tak si tam ten stan postavím. Za druhé, udělejte si wellness doma. Dejte si volné svíčky, pořádnou koupel a drink a užijte si to. Já nevím, já si myslím, že vždycky je potřeba změnit to místo, kde vlastně jsme jako celý rok, tak aspoň třeba wellness u babičky bych doporučil. No a pak vyzkoušejte uvařit něco nového a bacha, musí se zapojit celá rodina. Je to docela zajímavá aktivita pro všechny, každý něco udělá, každý něco pokazí, tak je o to hned větší sranda. Tohle jsme párkrát zkoušeli, můžu ověřit a potvrdit, že tak to je. Jinak teďka otázka na vás, jak si užíváte dovolenou doma vy. Co děláte během toho třeba týdne, 10 dní, když si vezmete dovolenou, ale nikam nejedete? Odpočíváte?

0: Hit Radio Zlín s vámi, stejně tak jako odpolední show. A teda normálně takhle smutné zprávy jsem tady už dlouho neměl. Jako 601 13 13 05. Otázka byla, co děláte doma, když máte dovolenou a nikam nejedete? Prosím vás, čtyřikrát. Slovy, čtyřikrát za sebou mi přišla zpráva, že když máte týden volna, tak nikam nejedu, abych mohl pracovat na domě doma. To je přijde hrozný. Přece si nevezmu dovolenou, abych pak mohl do druhé práce, což jako jasně, člověk i tak doma se asi odreaguje na té zahradě nebo na domě, když něco jako pracuje a dělá a podobně. Já to chápu. Nicméně to přijde hrozně jako smutný, že když už máme týden volna nebo nějaký ten čas, takže ho netrávíme tím, že bychom někam jeli nebo si užili to volno jinak, třeba aspoň i u té televize, že prostě nic nedělám chvilku, ale ne, maká se pořád. Janča mě ale potěšila, napsala, že když mají týden volna, a tak jezdí po výletech a pozor, každý den jiný směr, každý den jiný cíl a každý den se snažíme vybrat i jiné dopravní médium. Čili někdy autem, někdy vlakem, pořád měnit a podobně. Hlavně se u toho s dětskama hrozně bavíme. A to mi přijde vlastně geniální. Tak třeba je pro vás jako skvělý tip, místo té zahrádky, když to tam chvilku necháte, ono se zase taky nic nestane, ty třikopřivy pak vytrhnete, až se vrátíte. Takhle měnit ty výlety každý den je jinak, jednou na kole, jednou autem, to mi přijde hezky.
1: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
2: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzů.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.

0: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejzbytečnější zpráva dne je tady a tu si ještě dneska večer budete rozhodně pamatovat.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: To, že horká voda zmrzne rychleji jak ta studená, to asi jako zhruba víme. Když dáte do mrazáku například, to klidně zkuste, bude to fungovat. Je to takzvaný mpův jev. Jenže vědci dodnes pořádně neví, prý jak funguje.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: jsme se aspoň trošku zaspívali na Hitáriu s Dým v odpolední show. A i když je dneska už jako fakt nádherně, fakt příjemně, pořád je tady léto, pořád je tady vlastně teplo a vlastně byť i tady jsme si říkali moc krát co pít, kolik toho vypít, ať se držíme hydratování, tak jsme vlastně ještě neříkali co jíst. Ideálně restované masa, hovězí, čerstvá zelenina, hodně nudlí, když už tak rýžové, prostě jako lehké věci a pak samozřejmě saláty, jako jak zeleninové, tak i ovocné. A k tomu přidávám takový svůj osobní tip, udělejte jako fakt obrovskou mísu, jako gigantickou, okurkového nebo rajčatového salátu, za prvé já to prostě miluju, a za druhé do lednice s ním, nechte ho tam prostě fakt půl den, až bude úplně jako až skoro namražený, a tohle v noci před spaním je jako absolutní pecka.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
3: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Hit Radio.
6: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
9: Hit Radio Zlín. Zlepši si náladu.

Linkyni za námi na Hit Radio Zlín, to si troufnu říct, že to je zrovna kapela, kterou asi podle mě miluje celý svět. Nebo aspoň každý z nás od nich má třeba nějaké své oblíbené album. Teďka ale zpěvák, který je známý pro svoji prý na každou optimistickou stránku, ale co víc, on prorazil díky TikToku, kam začal nahrávat svoje videa a písničky. Tam se to chytlo a rozneslo se to jak mor do celého světa. A je to jenom dobře. Zajímavý vlastně, jak to dneska funguje. Tak prosím pěkně, tohle je on. Jo? Už ta brnká, chlapec. Mark Ambor.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně mám hlášenou už jenom jednu jedinou komplikaci přes Tyršovo náměstí v Uherském Hradišti. Tady máme nehodu dvou osobních aut. Na místě policie, prý se nám to dokonce i štosuje, takže projíždět opatrně a počítá se zdržením. Kdyby něco nového z cest ze Zlínského kraje, tak 601 13 1305.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
11: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
14: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Silnice v Kroměřížské ulici obvodová je hodně vytížená a až do konce prázdnina tam musí řidiči počítat se zdržením. Před několika dny tam totiž začala oprava vozovky. Práce provádí městská společnost Kroměřížské technické služby zhruba za 6 milionů korun. Hotovo má být do 31. srpna letošního roku. Zlínská radnice vybrala firmu na opravu fasády městského divadla. Budova je už téměř 3 roky částečně schovaná za oplocením. Spadly z ní totiž 2 těžké obkladové desky z bulharského Vračanského vápence. Památkáři požadovali jeho opětovné použití, protože jde o památkově chráněnou budovu. Kdy se s pracemi začne, zatím není jasné. Rožnovské Valašské muzeum v přírodě připravilo pro nadcházející prodloužený víkend program, který spojí 3 akce nabízející folklor, řemesla i živé tradice. Uskuteční se totiž folklorní přehlídka Ondrášova Valaška, tradiční zvonečkový jarmark i program Národní muzeum v přírodě vás zve, který představí lidovou kulturu a tradice muzeí v přírodě z celé republiky. Zítra nás čeká oblačná obloha místy i s přeháňkami a nebo deštěm. Teploměry ukáží mezi 20 až 26 stupni Celsia. Zafouká silnější vítr, který k večeru ustane.
15: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
12: Hit Radio Zlín.
0: A my se tady v té hodině fakt ale hodně potěšíme. I takhle po 17. hodině na Hit Radio Zlín udám další rodinné vstupné pro někoho z vás za ty vaše hlasovky na koupáček, letní dětský festival plný vody na koupališti v Otrokovicích, anebo si řekneme, jak na tom vlastně bude počasí. To je velká otázka na další týdny dopředu.
16: Hit Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Tak prvně tady na Hit Radio plný show ještě musím říct, jak jsem se těšil na léto po zimě, ale jakože hrozně moc. Až jsem si ho užil v posledních dnech tolik, že se zase začínám těšit na zimu. Nicméně potěšíme se velmi, vlny veder jsou u konce na delší dobu. V dalších týdnech by neměly přijít takové masakry, jako jsme tady měli za týden teďka. Jakože jasně, bude sem tam horko, to je jasný, ale ne, že si budu brát místo opalováku grilovací koření. Tak tohle prý máme minimálně na měsíc klid. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we

0: Sunblock jsme si dali na Hit Radio Zim odpolední show a blíží se nám nádherný prodloužený víkend. Tentokrát ne volno od pátku do neděle, ale od soboty do pondělí, protože další dva státní svátky teďka vychází na tuhle neděli a tohle pondělí. Nabízí se teda otázka, jak to bude s obchody. Jenom pro jistotu, až v tom prosím vás máme jasno, ne, že zase v sobotu vykoupíte všechny rohlíky před 11. z paniky, že bude dva dny zavřeno, nebude. Normálně máme otevřeno, tyhle svátky se řadí těm malým, takže klid. Sice volno v práci je pro většinu z nás, na rohlíky si ale normálně pak zajdeme jak v neděli, tak i v pondělí. A pamatujte, v uličkách mezi regály vždycky platí přednost zprava.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

zrovna teď nastal ten čas, abychom na Hitradiu Zlín taky odpolední show i dneska to tady nějak rozsekli, co se týká nádherného festivalu pro děcka plný vody na koupališti v Otrokovicích, a to Koupáček. Ten je už tuhle neděli a další, kdo vyrazí úplně gratis za zprávu či hlasovku, co nám sem posíláte na téma, co vaše děti na létě a prázdninách mají nejradši, tak tentokrát tam posíláme Péťu, který poslal fotky se senátorem, že se hrozně těší, rádi by tam hrozně vyrazili. A co se týká léta, že jednoznačně jediná věc v létě je nejlepší. Jediná. Koupačka. Ideálně třikrát denně. No a protože jsou takhle zodpovědní a do vody chodí furt, tak mi to nedá, to rodinné vstupné jim tam musím poslat. Gratulky, no a ještě zítra poslední šance. 601 13 1305, stačí napsat, co vaše děti říkají, když se jí zeptáte, co mají nejradši na létě a prázdninách. Hlasovka mimochodem lepší jako zpráva. Na to pamatovat, zítra to může rozhodnout.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Čas už je léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Teda pomalu, ale jistě. I tady na Hit Radio Zlín se nám začíná stávat takový jako nepříjemný jev, co se týká našich sociálních sítí. Že většina videí našeho obsahu prvně vyjde na našich profilech, jako je Šárka Holubcová z Harka, s tím H, pos, a nebo u mě pavel.cacek Instagramu, a až pak se to objevuje u nás na tom Hit Radiovém. Kde nastává chyba, vlastně netuším, ale kdybyste se tak chtěli dostat vlastně k takhle prémiovému obsahu jako první, tak mrkněte a sledujte i ty naše osobní socky. Budeme za to rádi. Každý, kdo mi dneska ještě od do půlnoci dá tlačítko sledovat na tom mojem profilu pavel.cacek, tak ode mě nedostane vůbec nic, ale budu mít radost. Tak díky.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: Náplně hned.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

No a tady a teďka to utrem na Hydrádiu Zín, také odpolední show musí přeci jen jednou skončit, tak se stalo, končí teď. Nicméně zítra pokračujeme od 15 hodin, zase budeme live a živí a zdraví. Přinejmenším budeme spolu odevídat víkend a to je věc, na kterou se celý týden hrozně těšíme. Většinou už v pondělí mluvíme o tom, co budeme dělat do víkendu, tak už se nám to blíží. Tak zítra

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S úplnou uzavírkou počítejte v Luhačovicích na Mlýnské a na Úprkově ulici. Problémy mohou nastat i u Terna na třídě Tomáše Bati ve Zlíně, kde se také pracuje na vozovce. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Ahoj, jsem Mini Jeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv Přelci Daňková. Transfuzní stanice se během léta potýkají s nedostatkem dárců krve. Těch chodí v tuto dobu jen polovina, může za to také cestování. Lidé jsou na dovolených, ale po návratu z některých zemí platí až několikaměsíční karanténa. Po návratu z Egypta nebo Maroka jde o 3 měsíce, v případě Dominikánské republiky je to až půl roku. Prezident Petr Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí, řekl dnes v rozhovoru pro Deník CZ premiér Andrej Babiš. Ačkoliv jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Pavel podle premiéra dělá kampaň za své znovuzvolení. Bouřky a deště, které prošly přes Česko, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a nikde nepršelo skoro vůbec. Na 10% území Česka stále panuje extrémní sucho. Marie Bousková se po třetí v kariéře probojovala do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21 dnes na londýnské trávě porazila mladou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále zítra narazí na Rusku Samsonovovou.
9: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz.
8: V průběhu noci skoro jasná polojasná obloha od severozápadu, na frontě přechodně více mraku a slabý déšť. Nejnižší teploty je 16 až 12 stupňů a přes den čekáme polojasno s kupovitou oblačností. V jihovýchodní polovině území většinou pod mrakem a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
10: 18. hodina odbyla, je to tady, startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

Rok 1992, nedaleko Santa Barbary, tehdy Ugly Kid Joe, americká partička, vydala singlovku Everything About You. Tohle odstartovalo dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď Kool & The Gang. Partička, která má na triku dvě ceny Grammy, taky hvězdu na hollywoodské Walk of Fame. No a v roce 2024 byli dokonce uvedeni do rock'n'rollové síně slávy. My si od nich právě teď na Hit Radio nabídneme Cherish. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Tak mějte pohodový den.

hodně roztančená, hodně energická, hodně pozitivní je Kim Appleby. Tohle je hitovka, která neumírá. Don't worry. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, plný toho nejlepšího z minulosti. A co bude dál? Tak taky další dáma, česká, Anaka. Nebe, to je jeden z těch největších hitů, který v kariéře naspívala a který pro vás máme v Hit Radio připravený. Playlistu nabídneme taky Brandy a Ray J a nebo Eric Carmen, Hungry Eyes. I na to se můžete těšit. Velká romantiárna už je za pár minutek tady na Hit Radio. Hit Radio.

0: koupaček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

Tohle to už je legendární písnička Another Day in Paradise. Originál pochopitelně od Phila Collinse, to se psalo rok 1989. Každopádně v roce 2001 nový zvuk a taky nový život této písni vdechla dvojice Brandy a Ray J. Tak tedy Another Day in Paradise v této verzi jsme je připomněli teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik, který nás vrací zpátky v čase. My lovíme v hudebním archivu, nacházíme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tohle je další důkaz toho, že hudební archiv je skutečně nekonečný. A další velký poklad, Rick Astley, Together Forever.

0: tohle, tak to je legendární Tom Petty a skupina Heartbreakers Into the Great Wide Open. Legendární věc. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z minulosti. My pro vás máme jedno hvězdné jméno za druhým. Pokračovat totiž bude fantastická švédská partička Roxette a silný hlas Marie Fredriksson v písni Spending My Time. Velká romantika, taky velká pohoda. Je to pro vás máme do příštích minut. Stejně jako Vanessa Amorosi nebo Mariah Heat. I to je projekt, který v playlistu nesmí chybět. Tak takové budou příští minuty na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Self Control, to je hit, za kterým stojí Laura Branigan. Tohle byl jeden z nejikoničtějších popových hitů 80. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 1993. A v jeho závěru švédští Basic Elements obohatili hudební scénu i singlovkou The Promised Man, která se v roce 1994 objevila taky na jejich desce Basic Injection. Hrajeme na Hit Radio Classic.

0: Tohle jste určitě poznali, Gorillaz, i takhle zní čtvrtek na Hit Rádiu. A v příštích minutách vyrazíme se do Itálie za zpěvačkou Sabrinou, výraznou postavou hudební scény, zejména z konce 80. Na triku má řadu hitů, my si dáme Boys od Everlast, to bude What is Like. Jo, velká pohodička, na tohle se můžete těšit. V plné parádě už je za chvíli. Dobrý večer z Hit Rádia.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Tohle jsou nezaměnitelní Imperio, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme možná teď někomu k večeři, tak ať chutná to nejlepší z 80., 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry i jazyky, ten další je v podstatě takovou kombinací česká skupina Monkey Business a jejich anglická věc Mafia.

0: Michael Melis, tohle jsme hráli na Hitrádiu. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasik. I s touhle opravdovou klasikou. Krásná věc, znáte ji z Lvího krále. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Tohle se nikdy neoposlouchá. Tak v kompletním znění na Hitrádiu ještě do konce této hodiny.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě hodinu vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Posmíchal za mikrofonem. Dobrý večer přeju.

Tohle je rodačka z Detroitu, Diana Ross, která svou kariéru začínala v dívčí skupině The Supremes. Na Hitrádiu jsme si teď nabídli něco z její solové tvorby, hitovku Chain Reaction. Čtvrteční večer je v plném proudu, už jich máte Hitrádio Classic, to je plné těch největších hudebních vzpomínek a pro některé nemusíme cestovat ani daleko do zahraničí. Zajedeme si teď jenom kousek na Slovensko. Palo Habera, postava, kterou určitě dobře znáte a dobře, budete znát i písničku, kterou dodnes hraje se svou skupinou Team. A víte co? Palo si ji rovnou představí sám. Je to

0: legendární Sting, jeho nezaměnitelný hlas jste určitě poznali. Hráli jsme si All the Time. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Robin Gibbs hitem Juliet, dokonce Pink Floydi jsou na chystaní Another Brick in the Wall. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní, tak díky, že ladíte. Hit
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The

slibovaní Pink Floyd. Jo jo, taky tohle jsme vám hráli na Hitrádiu Another Brick in the Wall. A teď něco rychlejšího. Pamatujete si na španělskou partičku La Sketcha? Tu dali dohromady tři sestry, Lola, Pilar a Lucia, dcery významného španělského flamenco kytaristy, který se říkal El Tomáce. Od toho právě vznikl ten název skupiny La Sketcha. Absolutní zlom kariéry přišel v roce 2002. Vydali tehdy jeden z nejzásadnějších letních hitů roku, který zní pořád naprosto skvěle.

Lonely. To je v podstatě taková charakteristika roku 1997. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Přitvrdíme. Na Hitrádiu už za chvilku vyrazíme taky směr Finsko. Prostor dostane skupina Rasmus s legendárním kouskem No Fear. Nebude chybět ani Erik a Barbara s hitem Sen. I to do konce hodiny určitě stihneme. Tak užívejte čtvrteční večer.

0: Tak to je grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hitradio Classic, to nejlepší z 80., 90. a z období milénia. Vám budeme hrát zase zítra mezi 18. a 21. hodinou, tak si nás nalaďte, pokud chcete zažít opravdovou chvilku nostalgie. Za chvilku na Hitradio další skvělé hity U2, Jelen, Rieb, DJ Snake, to je jenom malý výčet toho, co vás čeká. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Hitradio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hitradiu.

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz

0: koupaček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje